na Těšín, na schůzku s děvčákem je šmára. Když náhodou večer však trošku zaprší, už nechce s děvčátkem v dešti stát, nemluví a mračí.